nejlepší rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Rádio Rock.
1: Konec! Omyl! To není konec! Protože na závěr vám zahraje mladá ambiciózní skupina Kabati písničku pro nejnáročnějšího posluchača. Láďa má velkou hlavu! Chlapci, pojďme, bude připravena!